Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Už tento piatok si na Rádiu Viva nalaďte Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Repríza Rádia Viva. Blanc. S Tomášom Juríčekom.
1: To bola novinka Rádia Viva, BB Rexa a Faithless New Religion. Chcel som sa ťa opýtať, že či spomínaš na ten 96. ročník, keď v originále Insomnia vyšla na albume s názvom Reverence od Faithlessu. A potom som si uvedomil, že s kým sa ja vlastne rozprávam. Aneška, ale môžeme sa porozprávať o niečom úplne inom. Že ako ty, ako hudobníčka, vnímaš presne toto, že niekto zoberie staršiu skladbu a daje nový šat, že bola by si schopná urobiť niečo takéto, alebo ti ako hudobníčka je naozaj blízka iba tá vlastná originálna tvorba?
2: No, ja neviem, abych to úplne nezhodila. Je to obdivuhodný určite, ako každá, toto proste muzika, ktorá sa hraje, a konkrétne teďka tady tá BB Rexa, tak určite to musí byť dobrý, když sa to hraje v rádiích, každopádne. Ja mám ráda proste, když sa dělají pôvodní veci, když sa tvoří něco, něco jako ze sebe. A jednou jsem pronesla a si zatím vlastně stojím, aha, že vzít něco, co už fungovalo, aha, a udělat to znova, aha, mně přijde jednodušší, než napsat něco, co bude fungovat stejně jako to původní.
1: To je pravda, je to jednodušší, ale zase na druhé straně, koho to v dnešní době zaujíma, či je něco složité, alebo jednoduché, či?
2: Tak jako jo, no, ale je to takto mám
1: a
2: proste.
1: A druhá vec je, že tie generácie sa nám ako keby striedajú a menia. A pokiaľ by sme si spravili taký malý prieskum medzi mladými ľuďmi napríklad, pre ktorých je napríklad tá skladba, o ktorej sa rozprávame, určená, ktorú sme si hrali, tá naša novinka, tak oni by povedali, že áno, však to je BB Rexa, hej? A možno dvaja, jeden by povedali, že však to je Insomnia od Faithlessu, hej? Takže oni nevedia, že ako to je. Sorry, som ti zahúčal do ucha.
2: No tak jako ten model je jednoznačně funkční, to se nedá jako rozporovat, ale i tak prostě si myslím, že je možná lepší to trošku složitější cestou, ale... Mm-hmm.
1: Takže inak sa opýtam, nikdy si nehrala na pódiu skladbu, která byla prevzatá?
2: Hrála.
1: Hrála,
2: ale to není o tom, že bych ji použila z důvodu toho, že teďka se chci blejsknout jako před publikem.
1: Teraz chceš být diplomatka hlavně.
2: Ne, vůbec ne, ale třeba, nebo vždycky, když hraju nějakou převzatou věc, a už to není moc často, ale hraju vždycky to, co mám jako ze srdce ráda, a nemusí to nutně být prostě hit století.
1: OK, dobré. Dobre, berem to ako diplomatickú odpoveď. Tak čo už s tebou? Poďme sa teraz povenovať aspoň náznakom tomu, prečo si vlastne dnes prišla. Pretože ty máš teraz jednu veľmi peknú, milú novinku. Novinku s názvom Svá.
2: Nový single.
1: Je to single. Najprv skúsme toto rozobrať, že je, OK, je to single, príde aj album, alebo ideš tou cestou, že idem vydávať single a potom sa uvidí? Lebo ako v dnešnej dobe už povedzme si na rovinu, že hudobníci nevydávajú príliš albumy.
2: Mm-hmm. No, album, když som tady byla s tebou posledne, před půl rokem teda, tak to vyšlo vlastne v loni na podzim a teďka se chystám mít zase chviličku tou cestou těch singlů, ale tím jako nezatracuju to, že by se někdy v budoucnu album vydat znova mělo, to bych určitě chtěla. Ale teďka prostě budou singly.
1: No, povedz mi viac o skladbe s názvom Svoja, Svá.
2: Svá je o tom, o potřebě být svá. Jo, když bych to měla tak nějak jako nasadit třeba na tu roli té mámy, tak a vlastně celkově rodiče určitě znají, že musí upozadit to svoje já a nějaký svoje potřeby a podobně. A toto je takovej návrat k sobě samotný, nejenom jako kdyby z role té mamky, ale celkově, že některé věci jsem v sobě možná potlačovala delší dobu, anebo celý život a teďka nějak vyplavali na povrch a chci být svá.
1: Je to, ako keď to člověk počúva, keď se započúva, tak má z toho pocit, že je to silná osobná skladba, že nevadilo ti takto sa možno odhaliť osobnostne?
2: Mne to říká, nejsi první, co mi to říká, jako, že je to hodne osobní. Mne to, na mne to až tak jako nepůsobilo. Mne to přijde, jako všechno, co je tam řečeno, bych jako řekla běžně. Že tam není nic, co bych vyloženě jako tajila, ale tak jako možná to tak působí.
1: Ako vznikala a kedy vznikala? To mi prezradeš. To ma vždy zaujímavé, že kedy vznikla ta myšlienka napísať a zhudobniť niečo takéto, alebo či hudba bola už dlho, či text bol už dlho, ako to bolo?
2: Úplně původní myšlenka té písničky je první věta, ve které se zpívá můžu být sladká, tak jako bývají podzimní jabka. A to jsme byli v loni vlastně před Vánocema, na horách a byl tam kamarád a měl tam přítelkyni a byli spolu týden. A já jsem se ptala, jaký to je, že jste spolu prostě týden, začátek vztahu, a on říká, je to sladký, jak jabka na podzim. Já říkám, ježiš, to si musím zapsat, zapsala jsem si to do telefonu a ještě tu noc vlastně jsem na to navázala a napsala tady ten single.
1: Zaujímavé. Hudba sa ti tvorila jednoducho, zložito, ako to bolo? Bolo to niečo, čo ti možno už nejakým spôsobom hralo, alebo to vznikalo tak súbežne?
2: To tak súbežne vzniká. Vlastne ty píšeš ten, nebo ja píšu ten text a tú emoci prenáším jednak do textu, ale taky do nálady tý muziky. Takže to tak nejak ruku v ruce.
1: Ja vieš, čo navrhujem, aby aj naši posluchači vedeli, že o čom my sa vlastne dnes budeme rozprávať a o čom sa rozprávame, tak poďme si tú skladbu zahrať. Takže dámy a páni, Janeška Binková a jej Svá.

0: repríza Rádia Viva. Lounge s Tomášom Juríčekom. Aneška Binková je mojím dnešným hostom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Aneš, ešte raz ti želám krásny a pohodový deň. Aký je, prosím ťa, teraz deň hudobničky v týchto ťažkých dobách a časoch? A hudobničky mami?
1: Je super. Ja si nemám na co stiežovať. Mm-hmm. Ja mám prostor tvořiť, mm-hmm. mám prostor na to byť mámou, mám prostor na to nedelať nic, takže ja som spokojná.
0: A veľa hudobníkov sa pýtam, že či sú takí, ako, lebo o hudobníkoch sa to hovorí, že oni sú takí voľní ako vtáci tým, že môžu tú svoju, tie svoje emócie a všetko pretaviť do sklade, potom tie skladby vyhodia takto do sveta, užívajú si toto hranie, to spievanie, tú náklonnosť publika a všetko. Pričom sa ty cítiš tak možno najslobodnejšie? Pri tvorbe, alebo práve že potom pri tých koncertoch a hraní? Ako je to?
1: Fúha, ja bych řekla, že je to tak jako na stejno. Mm-hmm. Že když tvořím, tak si můžu být volná v té svojí hlavě a v těch emocích a fakt se jako upustit a být buď úplně v depce, anebo naopak, že úplně veselá. Mm-hmm. Na tom koncertě musíš to trošičku korigovat. Ono samozřejmě lidi chcou vidět show, ale podle mě nechtějí vidět to, že se tam rozsypeš a začneš šíleně brečet.
0: Víš,
1: to se mi stalo už.
0: A chcel som sa ťa opýtať, že čo najbizarnejšie sa ti udialo na pódiu a no poďme do toho, lebo však ako bola tá otázka na záver, ale to ma celkom zaujíma. Čo sa stalo?
1: No, napadají mne dvie veci. Poslúchají toto vysielanie i deti?
0: Aha. Ale však dá sa to aj slušne povedať.
1: Ne, nedá, toto... Ne, to ne.
0: Okay, dobre, tak to povieš potom, ne?
1: To nemá byť, to ja už som ti to říkala, to s těma Vánocema.
0: Aha, okej, no, tak to, ne, to nehovor, dobře, dobré.
1: Dobře, tak to nebudu říkat. A druhá nejbizarnější asi, když jsem chytila hysterický pláč a minutu a půl, možná dvě minuty fakt jako plakala.
0: Kvůli skladbe?
1: Ne, no jo, já jsem hrála písničku, kterou jsem napsala o svý ségře pro ségru a ségra seděla v publiku v první řadě.
0: Okay, to je milé.
1: Od začátku do konce ona brečela. Aha. A já jsem se držela a prostě v posledních 5 vteřinách jsem spustila tak hysterický pláč, že jsem jenom stála zakloněnou hlavu a teď ty slzy mi tekly. Naštěstí tu akci tehdy moderoval můj táta, nebo náš táta a řekl do mikrofonu, dobrý, už stačí holky, potom přišel.
0: To je pekné, že záhradný koncert, hej, o tom hovoríš. Vieš, na budúce však segrej, povedz, že prosím ťa, choď preč odtiaľ, to hej, lebo nedá sa tu hrať, keď tu sedíš
1: ja
0: v tom publiku.
1: Ja už sa nedívam. Když je niekto v publiku takto blízkej, ja už sa na ne proste nedívam, pretože oni furt brečí.
0: Tie emócie, o ktorých hovoríme teraz, že kedy sú najsilnejšie? Keď, ja neviem, počas tej tvorby nejaké skladby a držme sa napríklad tej, ktorú sme počuli nedávno, to znamená tej tvojej novinky, že tie emócie sú silné. Keď to tvoríš, keď to dokončíš a povieš si, že OK, teraz je to hotové, alebo keď to, ja neviem, že vydáš von, alebo prvýkrát hráš pred ľuďmi. Zaujíma ma to veľmi.
1: To všechno, co si vymenoval, je vlastne pro mňa osobne ako emočne fakt ako intenzívny. Jednak dostat ze sebe teda ty pocity, když to tvoříš, pak když to doděláš a máš pocit, že ta písnička je dobrá, tak si řekneš ty, wow, super. Potom, když to vydáš, tak jsi šťastný, že se všechno povedlo, že se nic nepokazilo. A když to hraješ a lidi na to reagují, to prostě jsou zvlášť kategorie a každá je skvělá.
0: Hej, ako sa darí ináč tomu hraniu tvojmu a teraz najmä v tej Českej republike, lebo však teda my vidíme, že hráš, že koncertuješ a tak ďalej, rovno sa ťa môžem opýtať aj na to, že aké sú vlastne plány na ďalšie mesiace.

0: Repríza Rádia Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja som dal môjmu hosťovi ako zákernú otázku pred malou chvíľou a slúbil som jej, že jej dám priestor na to, aby si rozmyslela, že čo mi vlastne povie, a celý čas sme preklábosili. Ja neviem, že či si vôbec porozmýšľala nad tým, a teda Aneška Binková je môj dnešným hosťom. Aneška, ja som ti dal otázku, že či vnímaš nejaký rozdiel teda v svojej tvorbe, v tom hudobnom svete, 5 rokov dozadu a dnes.
2: Vnímam. Pred 5 lety, vzhľadom k tomu, že vieme, kolik mi je, a teda 25. Tak ve 20 je človek podľa mňa, i když možná som byla vyspelejší, tak určite som byla víc dítě, než som teď. O méně zkušenější v životě a prošla som si pár životníma lekcema. A myslím si, že Aneška před 5 lety se držela nějakýho témat, jakože láska a všechno růžový a všechno hezký a tak. A dneska už prostě vím, že to tak není, i když tehdy jsem věděla, že to tak není, ale nepouštěla jsem se do toho a dneska už se to nebojím přiznat. A říct nahlas v té muzice a psát teda aj třeba o bolavějších věcech než tehdy. A na druhou stranu ale bych řekla, že taky dovedu být jako uvolněnější a veselější, takže se pouštět aj do takových spontánnějších a pohodovějších záležitostí.
1: To znie dobre. Tak zreješ ako človek. A teraz rozmýšľam ja nad sebou. Neviem, no, že o 10 rokov by som sa ťa veľmi rád opýtal, že a čo teraz? Že Aneška, aké je to, že dnes a pred 15 rokmi, hej? Len ja budem mať už 50 a neviem, či ešte budem fungovať niekde takto, vieš, s mikrofónmi a podobne. A vieš, keď nie, tak ti napíšem na nejakej, ja neviem, čo budú, možno budú nejaké sociálne siete, alebo čo, pošlem holuba. Že Aneška, no ako to vnímaš? A keď odohráš koncert, tak si plná energie, alebo je to skôr také, že ťa to vyšťaví, že si taká vybitá baterka, že ako to je s tebou?
2: Je to takový zvláštní mix. Na jednu stranu, že třeba fyzicky se cítíš jako, no, možná spíš emočně se cítíš vyšťaveně a fyzicky v pohodě, ale po tom koncertě přichází hrozně milá a příjemná pro mě povinnost, a to, když na tebe někdo prostě čeká, že si s tebou chce popovídat, aha, nebo že chce tvůj podpis, nebo se vyfotit, a to je prostě takový. To je úplně, že krásný.
1: A čo od nich počúvaš tak najčastejšie?
2: Mně často mi lidi jako fakt svěřují nějaký svoje příběhy, ale fakt? Třeba těžší. Že prostě jako potřebují možná jenom vyslechnout.
1: A nevyšťaví toto člověka ještě viac?
2: No, jako, já to neberu jako vyšťavení, já to nějakým způsobem jako nasaju, poslechnu si to, ale já zase umím věci jako kdyby potom pustit. A věřím tomu, že třeba tomu člověku to dalo už jenom to, že to někdo vyslechl, že na bezpečný půdě mohl říct, co ho trápí. A mně to nic nestálo a potom prostě se jde dál. A buď se k tomu, buď si z toho třeba ještě já něco vezmu, a nebo z toho napíšu písničku. Takže.
1: Keď sme pri tom, je teraz niečo, na čom pracuješ, alebo sa venuješ najmä hraniu a koncertom a tak, alebo toto je proste vec, ktorá neprestáva, že to je stále prebiehajúci proces.
2: To neprestáva, tak akože furt sa niečo deje, furt je o čem psát, sú občas nejaké krize, kdy proste píšu písničky, kdyby mi bylo 5 a nikdy som v živote nic neudelala. ale tak jo, i to psaní je nejaký tréning a teďka sa snažím každý deň niečo napsat.
1: Fakt?
2: A to třeba jenom
1: darí se ti to?
2: No, i když je to třeba pár řádků, jenom prostě nějakých rýmů, který prostě buď nikdy nepoužiju, anebo naopak vznikne něco super, ale snažím se fakt každý den chvíličku se zastavit a něco napsat.
1: Co tě nejvíc inspiruje?
2: No, lidi a vztahy.
1: Takže sádneš si do parku, pozoruješ a potom píšeš?
2: Do parku,
1: alebo tak akože zo života, hej, že bežné situácie a je úplne jedno, proste sleduješ, že čo sa deje okolo teba. No, ja chcem sledovať niečo ďalšie a chcem sledovať ten tvoj akože vývoj. A ďalšia otázka, taká tiež na telo, Aneška, ale hudobná, neboj, že sme sa bavili aj o tom, že s nejakým producentom chystáš nejakú spoluprácu a tak ďalej, s hudobníkmi, si v kontakte s hudobníkmi inými a tak, že zmení sa niekedy ten štýl, ktorému sa venuješ, že ja neviem, neprídeš o pol roka, že počuješ, že mám tu teraz takú, že folk house skladbu alebo niečo podobné, že rozmýšľala si niekedy nad niečím podobným?
2: Sranda, že sa na to ptáš. Fakt? Je to pár dní zpátky, kde mi psal producent, ja sa teda priznám, ešte som sa nedostala k odpovedi, pretože mi to leží v hlavie, takže dúfam, že to teďka neposlouchá, pretože bych sa práskla, že to vím a že som nereagovala.
1: Slovenský?
2: Ne, český.
1: Tak ne, to je malá pravdepodobnosť, že počúva.
2: Producent, co dělával skladbu alibi pro chaos, napríklad. Znáš to?
1: Áno. No. Všetci poznáme, všetci nie.
2: No, vy starší to znáte.
1: Áno, vy starší, áno.
2: No a napsal mi producent práve chaosu, bývalý.
1: Wow.
2: A že by jako do toho vnesl ten svůj podpis a poslal mi demíčko prostě z jednoho videa, co jsem si dávala z kuchyně na Facebook a na Instagram. A bylo to super a úplně jsem si říkala, tyjo, tak to, a i kdyby to měl být jenom jednorázový takovejhle úlet, že by to stálo za toho možná jít.
1: Takže si otvorená takýmto veciam, to je super, to rád počujem a veľmi sa teším na to, že keď príde niečo také na svet, lebo ako mňa bavia také originalitky.
2: Ja bych aj strašne ráda třeba přitvrdila v muzice, ale ja to neumiem napsat. Ja si teda myslím, že jsem napsala něco jako přísnějšího, jo.
1: Okay.
2: A pak mi zase někdo řekne, no tak to je zase stejná romantika jako vždycky,
1: a mali, že maminka krásná rozprávanka, uspávanka. Ty si taký človek, ktorého keď človek poslucháč počúva, divák sleduje, tak si povie, že bože, ona je taká éterická bytosť, taká pokojná, usporiadaná, hej, a jemná, a že je niečo, čo teba dokáže vôbec vytočiť na tomto svete? Ale že sa skutočne, že zrazu je z teba čert. Čertisko.
2: No tak to já bych řekla, že dlouho dovedu zachovat klid, aha, ale potom, když přijde ta poslední kapka a přeteče ten pohár, tak fakt jako dovedu, a asi by to potvrdil i můj manžel, že fakt dovedu být jako zlá.
1: Aj, no dobré, tak si to preložme, lebo toto veľa žien hovorí, že však akože v pohode ja vydržím pohár, hej, ale keď preteče, až potom je zle. Len pri niektorej je to, že štamprlík, hej, vieš, čo je štamprlík?
2: Áno.
1: Neviem, ako sa to povie po česky.
2: Panák.
1: Panák. Je to panák, alebo je to poriadny, akože politrovka, litrovka.
2: Ja, fakt ako dlouho.
1: Bandaska.
2: Fakt akože klidne litřík. Sedmička.
1: To nie je až tak.
2: Ale jako. Okay. Ne, fakt, ja myslím si, že vydržím docela dlouho, ale a niekdy proste, když ja neviem, to záleží.
1: Čo to naposledy vytočilo? Takto, do vývrtky. No?
2: No tak to byl můj muž.
1: Aha, dobré, dobré. A čo ťa vytočilo mimo muža? Lebo akože však partnery, ty sa pravidelne vytačajú. No. To je také, že bežné, vieš. To môžeme všetko zhodiť na nich. Deti, muž a tak ďalej.
2: Tak dobře, tak vytočila mě třeba moje máma.
1: Ano, čo spravila?
2: To
1: nám nemôže. že sa ja pýtam. Počkaj, keby si mala, že jeden deň bez akýkoľvek povinností a ani mobily by neexistovali, a gitaru by si musela nechať doma, tak čo by si robila?
2: Ja bych se to ulala prostě jen tak a potká a chtěla bych strašně moc lidí potkat a strašně moc se asi opít a pokecat si se spoustou lidí, ale v takovým tom, taková ta, představ si tu filmovou scénu, sedíš v tom baru, je super zábava, strašně moc lidí a jenom prostě hluboký konverzace. Ovšem, na jakýkoliv téma, tak to bych chtěla dělat.
1: Já len pre mladých lidí, že hluboké konverzace se dají viesť aj bez toho, aby ste používali jakékoľvek omamné látky a nápoje, dobre? Ale Aneška je z Čiech, takže...
2: Ne, ale počkej, já bych to upřesnila, já obecně moc nepiju.
1: Nemusíme to vôbec rozpitvávať, však já ti rozumiem.
2: Já jsem 3/4 roku se netkala alkoholu. A byla som úplne v pohode.
1: Počúvaj, poďme úplne preč od alkoholu a povedz mi ešte, že aké sú tvoje najbližšie plány a to sa pýtam teda naozaj na tie hudobné.
2: Tak koncem léta bych chtela...
1: Počkaj, koncom léta?
2: Áno.
1: Však to je ďaleko ešte.
2: Ne, tak to sme si říkali, že bude spousta koncertů, hraní a tak, ale ako kdyby takový highlight těch nejbližších měsíců je, že koncem léta bych chtěla a měla vydat další single a ten právě bude takový... Trošku rozvernější, veselější. Rozvernější.
1: Čo to prosím ťa znamená rozvernější?
2: Veselější bych řekla, takový trošku uvolněnější než... A to říkám o všech. Mám pocit, že už je to uvolněnější.
1: A potom se zase budem pýtať, že Aneška, toto vyzerá taký najosobnější, najintimnější single. Čo sa dialo v tvojom živote, keď si takto pokojnú skladbu intimnú vydala?
2: Ne, ale toto fakt není. Fakt ne.
1: Dobre, tak ja ti budem držať palce a samozrejme budeme radi, keď nám o tom potom prídeš porozprávať. Maj pekné leto, nech sa ti vydaria všetky koncerty, bez plaču, sestre povedz, že nech ide do zadných radov, dobre, aby ťa nerozplakávala a hlavne vy ostatní si vychutnávajte jej tvorbu a všetko, čo nám ponúka. Aneška Binková bola mojím dnešným hosťom, ahoj.
2: Ďakujem moc, ahoj.
0: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio